0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in Fajn Radio.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Sociální sítí.
1: Jsme Fajn.

0: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích.

16 měla o 4 bary míň. Je to proto, že mi beat nedal čas na nic víc. Stejný je to, ale s naším časem, když se zamyslíš, řekni, kdo ti zajistí, že bude čas na víc dní.

0: Svegliff Day. Thor aka The Mountain ze hry o trůny zlomí světový rekord a potom ho já, Bender, rozsekám před celou Homecrate arénou v Counter-Strikeu. Strongmani, rekordy, MMA a k tomu i gaming. V sobotu 30. května v Liberci. Použij kupon RADIO pro 20% slevu ze vstupenky na liberec.cz. Svegliff Day.
1: Aqua Palace Praha hlásí. Naše divoká řeka už zase nabrala sílu a teče plným proudem. Užijte si 250 metrů adrenalinu a k tomu 21 tobogánů, včetně toho nejdelšího v Česku. Otestujte skluzavky, užijte si mořské vlnobytí a pochopíte, proč se vám nebude chtít domů. Aqua Palace Praha. Zábava na celý den. Aquapalace.cz.
2: Fajn Radio. Go, go. Here we go.
3: Here we go. Here we go. Go.

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in.
0: Rádio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
0: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
2: Fajn.
0: Vždycky hot.

0: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
5: Fajn Rádio.

0: Osvěžte svou zahradu s fantastickými nabídkami z Jisku. Dny zahradního nábytku sleva až 50% na zahradní nábytek, včetně celých setů a zahradních stolů nebo židlí. Jisk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích?
4: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
3: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
6: firmanazážitky.cz.
7: Fajn Radio.
6: Fajn.
8: Rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
9: Back to the hits.

0: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
1: Ráno bez snídaně? To snad ne. Co takhle Popeyes? Šťavnaté kuře? Přímo z Louisiany. Ochutnej toast, wrap nebo pořádný snídaňový sandwich. Od 7:30 až do 11:30. Snídaně v Popeyes.
2: Fajn Radio. Instagram.
3: YouTube.
2: TikTok.
3: Co je zrovna teď in.
4: Fajn Radio.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
3: Jsme fajn?
2: Get ready for the sound. Fresh.
5: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
6: I'm Post Malone.
7: This is Beyonce.
8: Hey, this is Halsey.
9: Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz
10: Fine.
2: Vždycky hot.
11: Vždycky.

0: Dobré ráno, ahoj všichni, tak já vás vítám při sobotě, tentokrát opravdu už při víkendu, včera při tom pátku jsme se tak jako chillovali a říkali jsme si, že ano, někdo z vás jste ještě v práci a musí prostě nějakým způsobem ten týden dotáhnout, ale dneska už věřím, že vás je víc doma. Jestli někdo z vás stejně jako já jste v práci, nevadí. Ještě to dotáhneme, i kdyby to mělo být do neděle, i kdyby třeba ještě další týden. My to tady společně zvládneme, hlavně abychom si vyčistili hlavu, užili songy a celkově si řekli, co je dneska vůbec za den, ale to je za chvilku.
1: Fajn víkend.
0: Do té doby tady svým z Bebe Rexha, nebo teďka už Gigi Perez, její Sailor Song na Fajnu.

Daddy Swims, Mr. Know It All. Banger, který nám dojíždí v 8.11 při Fajn víkendu s Míšou. A my si společně musíme říct, co je dneska vůbec za den. Samozřejmě dní v roce je strašně moc, ale dnešní den mě docela mile překvapil, protože za prvý má narozeniny Dwayne Johnson, kterýho já osobně mám ráda, doufám, že i vy. Hraje v takových těch docela občas dobrých, občas takových trošku blbinkách, ale vlastně jako baví. Zároveň je mezinárodní den Harryho Pottera. Dneska je ten den, kdyby jsme měli všichni věc do Anglie a podívat se právě do toho světa, do těch studií. Samozřejmě věřím, že hodně z vás stejně jako já na to úplně peníze nemáme, ale je ten den, tím pádem můžeme aspoň nějak oslavovat, třeba si pustit nějaký ten film. No a taky film The Amazing Spider-Man vyšel před 12 lety. Jako upřímně, já miluju Spideyho, je úplně jedno kterýho. Pak je úplně jedno, jestli to je prostě Tom Holland nebo jakýkoliv jiný předtím. Já je prostě úplně miluju. To jsou moje úplně nejoblíbenější filmy a prostě moje srdcovka. Ještě teda Iron Man, ten taky není tak špatný, ale prostě Spidey je Spidey. No, oslavujte, jak chcete, ať už Harrym Potterem, nebo Spider-Manem, nebo teoreticky jakoukoliv jinou Marvelovkou, já vám to uznám, jo? Ale my si to společně oslavíme našima songama. Za chvilku už Whitney MC, Beast and Honey, ale teďkon Tame Impala, Janine, jejich Dracula. Věřím, že tenhle banger se k tomu malinko, alespoň malinko hodí, tak si ho pojďte dát s náma.

0: Ráno bez snídaně? To snad ne. Co takhle Popeyes? Šťavnaté kuře? Přímo z Louisiany. Ochutnej toast, wrap nebo pořádný snídaňový sandwich. Od 7:30 až do 11:30. Snídaně v Popeyes.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
4: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.
5: Fajn Radio.

James Harp, Sam Harper, Bobby Harvey, jejich Waterfalls. Banger, který nás rozejbal v 8 hodin a 29 minut na Fajnu. A my se podíváme na to, jak to nemá vypadat, respektive jak nenaletět internetovým podvodům. Protože jedný seniorce se stalo, že jí napsal nějaký speciální voják z bůhý odkaď, no a ona mu posílala peníze nakonec. To teda odhalila, jo? Stařenka byla šikovná a přišla na to, že je to podvod. No ale v tu dobu už mu poslala plus minus 800 tisíc korun. Jakoby, ano, 800 tisíc korun. Až po takovýhle částce jí to došlo. Na druhou stranu, na rovinu, já sama znám jako případy, kdy i mladší lidi prostě naletěli nějakým takovýmhle podvodům. A na rovinu, občas je úplně jedno, jestli je to kamarád, jestli je to neznámý člověk z internetu, jestli je to třeba kamarád kamaráda, je to úplně jedno. Reálně nedávejte lidem svoje osobní údaje, dobře, když kamarádovi půjčíte peníze, tak je to asi trošičku něco jiného, ale i tak prostě dávejte si na to pozor. Ty podvody opravdu existují i doteď a není to hezký. Reálně fakt to není hezký, potom toho litujete a častokrát buď svoje peníze nebo osobní údaje nebo cokoliv takového už potom buď nikdy nevidíte, nebo naopak vidíte až moc a jste docela v háji. No ale co vždycky rádi určitě uvidíte, tak jsou naše songy, nebo respektive si je samozřejmě poslechnete. Za chvilku David Kushner nebo Robin Schulz, ale teď Shawn Mendes, jeho YYY na Fajnu.

Robin Schulz, jeho Embers. Banger, který minimálně mě tady ve studiu docela probral. Doufám, že i vás. Přece jenom, když posloucháte Fajn, tak musíte mít tam ty největší pecky. A já jsem si říkala, že je fajn si malinko zavzpomínat. Když už dneska tolik filmů slaví, proč si neoslavit něco dalšího? Song Beauty. A dneska tolik filmů slaví, proč si neoslavit něco dalšího? Song Beauty.

0: Ráno bez snídaně? To snad ne. Co takhle Popeyes? Šťavnaté kuře? Přímo z Louisiany. Ochutnej toast, wrap nebo pořádný snídaňový sandwich. Od 7:30 až do 11:30. Snídaně v Popeyes.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
2: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na fosení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
6: Fajn Rádio.

jejich banger Swim, který nám dojíždí v 8.50 tady na Fajnu. A my si musíme dát další docela bizární věc. Ale jenom malinko, protože náš mozek bere smajlíky stejně jako lidský obličeje. Ale nebylo to tak vždycky, například děti to tak nevnímají, ty to mají ještě furt nastavený normálně, ale prostě jak existují digitální technologie, jak se vyvíjíme, tak prostě postupem času se stalo, že bereme smajlíka, když ho prostě někde vidíme, jako kdyby to byl reálný obličej. To teoreticky oni to jako jsou obliče, že jo, když bereme opravdu takový ty jako smajlíky. No ale pozor, jde i například o emoji typu lebka. Ano, dobře, někdo si představí smrtku, třeba starší generace, ale Gen Zíčka si pod tím představí smějícího se smajlíka, takového toho ironického. No, tady bychom mohli ještě trošičku řešit takový ty generační rozdíly, například když prostě pošlete tátovi smrtku, tak on si řekne, co to sakra je, no a on vám pošle palec a je to takový, proč mi sakra táta poslal palec, to si myslí, že jsem jako divná, nebo jako proč, no, hele, na rovinu. Vaši rodiče, nebo možná prarodiče, samozřejmě někdo má třeba víc cool, že jo, rodiče, tak většinou znají tři věci. Očko, káčko a palec nahoru. Nebo vlastně čtyři. Ještě existuje takový ten běžný smajlík, jenom prostě úsměv oči, chápeme se, běžný obličej. No tak třeba my to prostě bereme jako, že OK, dobře, divný smajlík. No ale prostě pro ty maminky, tatínky je to taková běžná reakce, no, nebo OK. Víte co, my používáme OK, jsou tady ty generační rozdíly. Stejně jako jsou smajlíky, který prostě my bereme celkově trošku jinak. Ale co nikdy nebereme jinak, tak jsou naše songy. Za chvilku Tate McRae, ale teď už Loy, Red Eyes, u nás na Fajnu. Dejte si tenhle banger s náma.

0: Just Keep Watching. Banger, který nám uzavírá naši první společnou hoďku a v té další samozřejmě hoďka plná bizárku. Co jsem si pro vás dneska připravila, to uslyšte až za chvilku. Musíte si trošku počkat.
1: Fine Weekend. Fine Weekend.
2: Under Armour makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most, nebo na Under Armour CZ.
1: Fajn rádio.
0: A my se společně podíváme na to, jak je venku. Právě teď 14 stupňů Celsia, dnešní maxima okolo 24 a nejmíň bude 6 stupňů. Ale pozor, pocitově plus minus 17. Na rovinu už jenom když koukám ze studia a vidím to sluníčko a celkově tady čtu, že bude celý den slunečno. Tak znova, konečně přichází alespoň to menší léto.
1: Fajn.
3: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
3: Fajn.
1: Vždycky hot.

0: Fajn Weekend s Míšou. Fajn.
1: Dobrý dopo, já vás vítám při naší druhý společný hoďce a to v 9 hodin přesně, tyjo, startujeme tak hezky, krásně. No nic, my teď si dáme hoďku bizárku, jednoduše věci, které byste třeba nečekali, které se staly, no tak ty si řekneme právě tady v téhle hoďce. Buďte ready, co přesně to bude, to je za chvilku.
0: Fajn Weekend.
1: Do té doby třeba Song Friday, sice by se víc hodil k včerejšku, ale to neznamená, že i při sobotě si ho neužijeme.

Sobota na Fajnu, Hozier, jeho To Sweet. A my si společně dáme něco malinko sladšího, protože v Itálii vzniklo tiramisu dlouhý plus minus 440 metrů. Na rovinu, já miluju tiramisu a představa, že mám v ledničce něco takového, no tak za prvý mi ta lednice bouchne, protože tak velkou nemám, a za druhý tak asi opravdu hodně, hodně přiberu, protože pane bože, já když jsem to viděla a slyšela, tak jsem si říkala, pane bože, já chci taky. Ne, jako je to hustý, překonal se nový světový rekord, je to zapsaný v Guinnessově knize rekordů a na rovinu mě zajímá, jestli by někdo chtěl něco takového taky ochutnat. A jak vám právě tiramisu chutná? 724-634-634, napište mi a za chvilku si o tom popovídáme ještě trošičku víc, protože na rovinu prostě tiramisu dlouhý 440 metrů, to by nakrmilo prostě fakt jako celý město, možná i jako víc. Já bych se s tím vystačila do konce života, věřím, že určitě i vy. No nic, za chvilku si o tom společně popovídáme, do té doby naše songy. Lady Gaga, její Dead Dance, nebo Special 3, Damiano David, Tyla, Neil Rogers, Talk to Me, u nás na Fajnu. Hi everybody, this is Damiano David, yeah. This is my song with Neil Rogers and

0: Při sluneční sobotě nám dojel extrémní banger Ian Dior, jeho Let You. No a my se na fajnu podíváme na vaše odpovědi. Já jsem se vás ptala, jak jste na tom vy a tiramisu, protože v Itálii vzniknul nový světový rekord. Tiramisu dlouhý 440 metrů. Já jsem vám řekla, že já bych to slupla hned prostě. Ve mně by to zmizelo extrémně, no ale já bych se trošku zvětšila, že jo. No nevadí, každopádně napsala mi třeba Terka, čau, já bych ti to celý snědla, nic by na tebe nezbylo. No tak to bychom se spolu mohli ještě tady trošičku pohádat. No ale pak třeba Adam napsal, že mu to absolutně nechutná a v životě by si nedal ani kousek. No super, já s Terkou toho aspoň budeme mít malinko víc. A za chvilku rozhejbávačka pro tu sobotu. Říkám si, hele, v sobotu se ještě dá něco dělat, jo. Včera byl majáles, věřím, že někdo z vás si třeba chce i odpočinout, ale alespoň rozhejbat trošičku tu hlavu, ten mozek, prostě se probrat. A tenhle song má to ideální, jestli jste se třeba včera na majálesu malinko opili, nebo třeba s kámošem a jste prostě seděli někde v hospodě, no tak dneska potřebujete mozek, hlavu rozhejbat. Potom taky třeba Šimonop nebo Ale Farben, byli jste nabitej, pojďte do toho s náma.
1: Fajn víkend. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90 a Soličelo Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
2: Ráno bez snídaně? To snad ne. Co takhle Popeyes? Šťavnaté kuře? Přímo z Louisiany. Ochutnej toast, wrap nebo pořádný snídaňový sandwich. Od 7:30 až do 11:30. Snídaně v Popeyes.
3: Atención!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes, sir!
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
1: Fajn Rádio.

Big Goodbye, který nám dojel v 9 hodin a 32 minut při našem společném fajn víkendu s Míšou. A teď jedna velice, ale velice jednoduchá otázka a vlastně takovej menší úkol a tak dále a tak dále. Jednoduše si ukážeme, jestli byste byli se schopni najíst v jednom fast foodu. Každý jednou začal si ten třeba Mekáč nebo KFCčko dá. No ale je tady jeden specifický fast food, který odměňuje zákazníky za to, že u jídla nepoužívají telefony. A na rovinu, já bych to asi nedala. Vy sami si můžete říct, jestli byste se zvládli najíst a jestli vůbec byste třeba tu slevu, kterou tady nabízí, jako zvládli. Protože ano, kdybych si to měla vzít sebou, tak samozřejmě bych ji teoreticky dostala, že jo? Ale kdybych si tam měla sednout, nepoužívat telefon a jakoby najíst se, tak i pro mě je to reálně docela těžký. Dobře, kdybych tam byla třeba s kamarádkou, je to trošičku něco jiného, ale prostě představte si, že máte jít třeba do podniku, teď se tam o něčem spolu bavíte, řeknete si, jo, ale a viděla si tohle to storíčko nebo tu fotku, tady toho prostě týpka, týpečky, no a nemohli byste se prostě podívat, jinak byste třeba neměli nějakou slevu na příště. Dobře, možná to malinko přeháním, ale i tak, já jsem prostě závislá. A možná třeba i někdo z vás prostě by to opravdu nedal. No ale co se vždycky dáme, tak jsou naše songy. Z hluku Saronikas nebo Ilzomandias, ale teďkon už Sigala, neskutečný banger, It's a Feeling, tady na Fajnu. It's a feeling.

Diaz, Izemandias. Jejich Talk to Me ve speciálním remixu, který udělal Nobody Listen v 9.39 na Fajnu. No a samozřejmě teďko na trošičku zpomalíme a dáme si lepší můdovku. Olivia Dean nám už za chvilku řekne, ať jsme k sobě trošičku milejší. Kdyby někoho z vás tenhle ten banger zaujal, jmenuje se Nice to Each Other. To znamená, přidávejte ho do vašeho playlistu, nemusíte používat Shazam, já se vám to teďko Each Other. To znamená, přidávejte ho do vašeho playlistu, nemusíte používat Shazam, já se vám to teďko řekla, takže šup, šup, šup, šup.

0: Objevte špičkovou akuzahradní techniku EGO, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká chuchle.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Aquapalace Praha hlásí. Naše divoká řeka už zase nabrala sílu a teče plným proudem. Užijte si 250 metrů adrenalinu a k tomu 21 tobogánů, včetně toho nejdelšího v Česku. Otestujte skluzavky, užijte si mořské vlnobytí a pochopíte, proč se vám nebude chtít domů. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Aquapalace.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Fajn Rádio.

tady umí nejlíp bořit hudební žebříčky? Taylor Swift. A její banger Elizabeth Taylor na fajnu. No a teďkon taková vlastně hezká věc z Itálie. Lidi tam dostávají volno ve chvíli, kdy mají nemocní domácí mazlíčky. A ono je to jako strašně hezký, protože představte si, že prostě pejsek nebo kočička jsou nemocný, tím pádem vy s nima můžete zůstat doma, starat se o ně, to je roztomilý. No ale co když třeba máte rybičku? No a prostě ta rybička onemocní. Na rovinu, já jsem ji taky měla a i rybičky můžou být nemocný. No ale představte si, že přijdete za šéfem právě s papírem od veterináře a řeknete mu, hele šéfe, já mám nemocnou rybičku, jo, já zítra zůstanu doma. No jo, mi to třeba pošlete SMS-kou nebo e-mailem. Já bych normálně chtěla vidět ten výraz toho šéfa. Já bych tam prostě musela přijít živě a říct mu, já zítra nepřijdu, moje rybička, jo, je nemocná. To znamená jako, nevím, jak se to hodnotí. A tady není napsaný v tom článku, že by to musela být za každou cenu třeba kočka, nebo pes, nebo takový ty, řekněme, normálnější zvířátka. Ale teoreticky, když třeba někdo bydlí na farmě a například jeho kůň, nebo ovce je nemocná, to se taky počítá, že prostě nemůžete jít třeba do jiný práce. Dobře, když máte asi farmu, tak většinou to je ta vaše práce, ale hele, who knows. Každý to má samozřejmě jinak. No ale všichni vždycky milují naše songy na fajnou. Už za chvilku Kelin, nebo teďkon už třeba tenhle banger. Cyril, that's her. Dejte si ho s náma na fajnu. No tak, pro tu lepší sobotu něco, co vám minimálně zvedne náladu. Na maximum.

0: jeho Kelin, jeho Praha, Vídeň u nás na Fajnu. Banger, se kterým jsme ukončili naši druhou společnou hoďku a jsme přesně v půlce. V té další se pomalu, ale jistě přesuneme na nějaký ty hudební novinky, pecky a tak dále a tak dále. Naší teda klasickou rubriku, kde si říkáme nový songy, to si necháme až na zítra, přesně v čase 10.10, to znamená buďte ready, no ale tady v té nějaký ty bizárky, novinky, no? Uslyšíte za chvilku.
1: Fajn víkend. Fajn víkend. Fajn. Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro. Ráno bez snídaně? To snad ne. Co takhle Popeyes? Šťavnaté kuře přímo z Louisiany. Ochutnej toast, wrap nebo pořádný snídaňový sendvič. Od 7:30 až do 11:30. Snídaně v Popeyes.
2: Fajn Radio. Next Generation.
3: Show od mladých pro mladé.
2: Pondělí až čtvrtek.
4: Od 8:00 večer.
0: Právě teď máme 17 stupňů Celsia, dnešní denní maxima okolo 24, naopak nejmíň bude 6 stupňů, no a pocitově je 20, to znamená konečně, tu máme alespoň pocitově léto. Doporučuji si alespoň třeba do tašky vzít mikinu, ale celkově bude slunečno, slunce uvidíme úplně celý den, až samozřejmě do té doby než zapadne, to znamená konečně letní teploty jsou tady.
1: Fajn. Get ready for the sound. Fresh. What's up, y'all? This is Jack
3: Harlow. I'm Post Malone. This is Beyonce. Hey, this is Halsey. Poslouchej Fajn Fresh Radio www.finefresh.cz.
1: Fajn. Vždycky hot.

0: Dobrý dopo, ahoj všichni, já vás vítám u naší třetí společní hoďky a za chvilku se společně podíváme na Taylor Swift. Teďkom to není, že by zase někde něco vylítlo, jak její song byl na vrcholu, ale zase něco dokázala, udělala, no o tom si řekneme za chvilku.
1: Fajn víkend.
0: Do té doby Rosé, Bruno Mars, jich a Pate na Fajnu.

Miley Cyrus i Flowers. Ale my si společně na fajnu dáme spíš Taylor Swift, protože tohle je člověk, který zase něco udělal a vlastně možná i dokázal. Ona si totiž v boji proti AI chce nechat patentovat svůj vlastní hlas. A na rovinu, vzhledem k tomu, že to je asi největší hvězda téhle doby, tak se jí to nejspíš asi povede. Všechno je to ještě pořád v otaznících, ale je to jednoduchý. Vzhledem k tomu, že je prostě takhle moc vidět, tak si ona chce právě nechat patentovat ten hlas. Ale na rovinu, jako s ní všechny ty videa a fotky prostě vznikají. Strašně moc lidí miluje prostě Swifties, mají minimálně na Instagramu mnohem víc followerů, než některé naše hvězdičky. Prostě u nás mají lidi tam milion, 2 miliony followerů plus minus, no ale Swifties jsou schopní mít i třeba 5 milionů, což prostě je, řekněme, trošičku něco jiného. No ale Taylor se prostě rozhodla pro tady ten razantní krok, který na rovinu doufám, že jí asi vyjde, protože je fajn být jako jedinečná. Představte si, že by třeba jednou už nebyla mezi námi, no ale prostě na internetu by pořád vznikaly ty videa. Ano, tohle, co se taky řešilo, tahle ta kontroverze ohledně jedné aplikace, no ale prostě už by to bylo divný, už by to nebyl takovej ten unikát. Unikát té jedné osoby, bylo by to všude a asi by to nebylo úplně OK. No ale co je vždycky OK, je si dát nějaký její song. Teď už Taylor Swift, Cruel Summer, u nás na fajnu.

One Republic, jejich Sunshine. Banger, který nám dojel v 10.20 na Fajnu. A my společně, za chvilku společně s Ray, budeme hledat jejího manžela. Jak moc se nám to podaří, na to si budete muset počkat. A vlastně jestli vůbec. No dobře, stačí, na to si budete muset počkat. No a taky za chvilku třeba něco o Billie Eilish. Člověk, o kterém jsme se společně už docela dlouho nebavili, takže proč si o ní něco neříct? No ale to až za chvilku.

0: sportových doplňků. XXX Lutz.
1: Under Armour makes you better.
2: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Fajn Radio. Instagram.
6: YouTube.
5: TikTok.
6: Co je zrovna teď in.
5: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.

Blackpinky Go Banger, který nám dojíždí v 10.34 u nás na Fajnu. No a teďkon super novinka pro všechny, kdo milujou Billie Eilish. Billie Eilish je člověk, který prostě má svůj styl, to asi všichni víme. No a taky bude mít nový album, který je v procesu a je, pozor, skoro z poloviny hotový. Je to její čtvrtý album a mělo by přijít ještě dřív, než jsme jenom čekali. To znamená, wow, wow, wow, pro všechny, kdo se těšíte, máte možnost si nastavit kalendáře, ale trošičku jinak, protože ona už ohlásila jedno určitý datum, no ale na rovinu. Já bych to datum trošičku přiblížila, ještě to oficiálně není nic jako daný, no ale prostě už je skoro hotový. No a taky co je hotový, tak v našem playlistu je její další song, Charlie XCX, Billie Eilish, jejich guest. Dejte si tenhle banger s náma u nás na Fajnu. Hey, Billie, you there?

0: než Charlie XCX, jejich Guess. No ale my na fajnu tady máme samozřejmě další bangry. Shabuzi, Miles Smith, jejich Blink Twice. Vy ale nemrkejte dvakrát, aby vám vůbec nic neuniklo. Protože to pak bude taky třeba Ray Dalton nebo Sonny Fodera, Crystal. Moje hodně oblíbená věta, playlisty nabitej, zůstaňte s náma dál a poslední hudební novinka tady v Týhojce už za chvilku na fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favorite It, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Až do 5. května. Kaufland.
3: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak ho nem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
4: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
8: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
1: Fajn rádio. Instagram,
9: YouTube,
1: TikTok,
9: co je zrovna teď in.
10: Fajn rádio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
10: Jsme fajn?

Magická trojice David Guetta, tedy svým Storm the Night, jejich Gon Gon Gon. Banger, který nám dojel v 10 hodin a 52 minut u nás při Fajn víkendu s Míšou. A pojďme na to, poslední hudební novinka týhletý hoďky. Lady Gaga je trošičku speciální osobnost, už jenom z toho důvodu, že ona vydala 3 nový bangry. No ale nejenom tak. On vyšel i film Ďábel nosí Prada 2 a právě tyhle ty bangry jsou součástí nového soundtracku. Asi její nejznámější je ve spolupráci s Doji, jmenuje se Runway. My si ho i společně tady na Fajnu už za pár chvilek pustíme. No ale na rovinu, kdybyste chtěli, nebo ne kdybyste chtěli, vy si musíte pustit ten film, protože je prostě skvělej. Dobře, zatím je asi jenom v kinech. No ale až bude aspoň někde se jako streamovat na nějakých platformách, no tak. OGčka, to musíte, to je must have, který prostě nemůžete jen tak vynechat. A pro menší připomínku a takový namotivování, Lady Gaga, Doji, jejich Runway na Fajnu. No care.

0: Svegliff Day. Thor aka The Mountain ze hry o trůny zlomí světový rekord a potom ho já, Bender, rozsekám před celou Homecrate arénou v Counter-Strikeu. Strongmani, rekordy, MMA a k tomu i gaming. V sobotu 30. května v Liberci. Použij kupon RADIO pro 20% slevu ze vstupenky na liberec.cz. Svegliff Day.
1: Ráno bez snídaně? To snad ne. Co takhle Popeyes? Šťavnaté kuře? Přímo z Louisiany. Ochutnej toast, wrap nebo pořádný snídaňový sendvič. Od 7:30 až do 11:30. Snídaně v Popeyes.
2: Fajn Radio.
3: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
4: Fajn
3: Radio.
2: Instagram.
3: YouTube.
2: TikTok.
3: Co je zrovna teď in.
4: Fajn.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
3: Jsme fajn. Fajn Radio.
4: CZ.
5: Pojďme se společně podívat na to, jak to vypadá venku. Právě teď máme 20 stupňů Celsia, dnešní denní maxima okolo 24, naopak nejmíň bude 6 stupňů. Celkově bude slunečno a naše slunce bude šajnit celý den. To znamená, sice nějakou mikču, třeba do tašky, je fajn si hodit, ale jinak. Letní teploty jsou tady, máme se na co těšit a celkově je to tady léto!
2: Fajn.
6: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
2: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
4: Fajn.
2: Vždycky hot.
6: Vždy.

0: Fajn víkend s Míšou.
1: Dobrý dopo, ahoj všichni, já vás vítám u naší poslední dnešní společní hoďky, ve kterých se dáme ženskou logikou. Já doufám, že jste ready, protože to není jen tak. Každý den, nebo respektive každý naše společné vysílání, dobře, je to něco speciálního, je to něco novýho a občas urazím i mužský ego. To znamená, buďte na to připravený, je to občas docela drsný do té doby, ale samozřejmě naše songy Damiano David nebo Kato, nebo teď už skupina Måneskin, jejich Baggy. No, je to hodně. Pro začátek Baggin, to se hodí. Pojďme na to.

0: Katieho Born with the Broken Heart u nás na Fajnu a my si společně musíme dát malinko ženštější energii, to znamená ženská logika už išel. Dobře, ženská logika is ready. Já bych se měla naučit mluvit vzhledem k tomu, kde pracuju. My ženy jsme prý podle všeho hodně spojovány s kávou. No ale podle všeho to není úplně pravda. Ano, my si řekneme, jdeme na kafe, jdeme si podrbat s kamarádkou. No ale například třeba v Londýně v 17. století ženy sepsaly petici proti kávě, protože prej z mužů dělá slabý a neschopný manžele. Muži se asi bránili, což asi poprvé v historii byl problém ne v těch mužích, ale v espresu.
1: Wow.

jeho The Business u nás na Fajnu, no ale taky banger, který byl 5 týdnů na vrcholu hudebních žebříčků. Co jinýho si na Fajnu přát, než je Taylor Swift? Člověk, který dokud neumře, tak bude na vrcholu. Její Ofélie, její největší banger všech dob. Už za chvilku, u nás na Fajnu.

Promise. Jedna z největších novinek, kterou tady na Fajnu máme, a já mám tady Espo už ve studiu, protože je to naše milovaná Kristin, která už za chvilku bude vysílat. A já věřím, že pro vás má jako vždycky nachystaný ty nejvíc fresh témata. No ale já tady mám pro vás ještě jedno a poslední moje míšino fresh téma. A to je o nabíječkách, protože podle všeho bychom my jablíčkáři zase měli mít konečně v krabičkách od iPhoneu ty slibované nabíječky. Na rovinu je to jenom spekulace, jde to na suckách, ale představte si to, konečně by to nebylo o 5 kg dražší. Dobře, já si živě dokážu představit, že to naopak nebude, že si budete muset dokoupit něco, ale bude to vypadat stylem, že vám ten iPhone zdraží třeba o, jako nevím, litr? Dva? Surprise, máme dražší alespoň ty telefony, když už si nemusíte dokupovat ty blbý nabíječky. No nevadí, nabíječky jsme probrali, já osobně doufám, že i vy, že to prostě bude v těch krabičkách minimálně. Já mám v plánu si kupovat telefon vzhledem k tomu, že už o chvilku jako mám. No ale co si nemusíte kupovat a my vám to dáme zdarma, tak jsou naše songy. Za chvilku Gufrau nebo Marie April, ale teďkon Charlotte God, její Into Deep. Jeden z jejich nejnovějších bangrů, tak si ho užijte s náma na Fajnu.

skupinou Marie April, jejich Nezvládám. Pozor, není to jako nezvládám, jo, každý něco nezvládá, ale tam je to prostě nezvládám. No a co my taky nezvládáme na fajnu, tak je být bez songu. Whitney MC, Bees and Honey, jejich At the Party. Při skvělým playlistu se jede party samozřejmě úplně nejlíp. Bude tady taky třeba Joeyho End of Beginning nebo BTS, jejich Swim. Nebo taky už za chvilku moje kolegyňka Kristin, která se na vás extrémně těší, nemůže se dočkat od 12 tady s ní. No ale my si musíme užít ještě tu správnou party spolu, tak si dejte tyhle ty songy společně se mnou, užijte si je a za chvilku se slyšíme znova.

BTS. Jejich Swim. Banger, který nám dojíždí na fajnu. A my se společně díky němu tady taky loučíme. Už za celých 11 minut bude ready moje kolegyňka Kristin. Užijte si s ní 4 hoďky a my se slyšíme zase zítra od 8 do 12. Tak ahoj.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous-vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
1: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
2: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
4: Fajn Radio.
5: Fajn.
4: Vždycky hot.
5: Vždycky fresh.
4: Fajn. Fajn víkend.
6: Kristin Esposito.
4: Fajn.
7: Ahoj lidi, startuje Fajn víkend. S váma Kristin 12.02. Hele lidi, je to tady takový jako zajímavý, já jsem přišla z Majálesu, jo, věřím, že nás tam je třeba víc, tak uděláme si to dopoledne furt takový pomalejší, bude to super, dáme si nějaký tipy na víkend nebo tipy, co celkově dneska se dá dělat, samozřejmě se vás za malou chvíli zeptám, co vy máte v plánu a taky si samozřejmě dáme naše skvělý songy, hele, pojďme to nezdržovat, let's go.
4: Fajn víkend.
5: Fajn víkend.
7: Sombr, nebo taky Fastboy a Rough, jejich Wave právě teď na Fajnu. Tak si to dejte s náma.

Gale, Pretty on Paper, tady u nás na Fajnu dohrál právě teď, máme 12.16, tak máme sobotu, víkend, skvělý víkend a já mám tady pro vás nějaký ty tipy, co dneska dělat, let's go. Jako první tady mám, že je Světový den labirintů, jakožto první sobota v květnu, tak slavíme World Labyrinth Day. A jestli jste třeba už navštívili zrcadlový bludiště na Petřině, je jich ještě mnohem víc, najdete třeba v Českém Krumlově nebo taky Mariánských lázních. Pořádnou zábavou si taky můžete užít blouděním v přírodním bludišti, objevování chodeb a cest vás může bavit taky třeba v Milovickém Mirákulu. Takže to jsou moje tipy. Další, dneska se koná mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů Matone Grand Drink 2026. Je to 27. ročník mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů. Myslím si, že to může být jako velice zajímavá podívaná v Karlových Varech u hotelu Thermal. A jako další, poslední, tak tady mám ještě Den koní na Edenu. A od 2.5. do 25.7. se nikdo z vás nemůže nechat utéct. Čeká v nás totiž veřejností milovaná akce Den koní v centru Eden. No a ještě jeden takovej minitip na závěr, a to je se Star Wars. Dneska je Star Wars den oslavy v klubu Cross v Praze. 4. květen je celosvětovým svátkem fanoušků hvězdných válek. Nenechte si to ujít, průvod Star Wars postav 2.5. až 3.5. Hele, tohle jsou za mě všechny tipy. Vy mi samozřejmě dejte vědět, jaký jsou vaše tipy. 724-634-634. No a my půjdeme zase dál, další songy jsou tady. Fajn. Když hudba, tak naplno. Fajn. Teď už Michael Schulte, taky Rehab, jejich Waterfall. Tohle skvělý banger, myslím si, že je úplně ideální právě teď na Fajnu.

0: Raven Laney, taky Rex Orange County, Love Me Not, to nám dohrává právě teď u nás na Fajnu při sobotě 2. květnu. No a já jsem se vás ptala, co máte dneska takhle při té sobotě v plánu, co dneska budete dělat. No a přišlo mi hnedka několik zpráv. První napsala Míša: ahoj, dneska mám totální chill den, včera byl majales, takže dneska jdem kafe, procházka a večer Netflix, ideál. Tak to úplně mega feelu, až na to, že já teda nemám chill, ale věřím, že vás tady je víc, třeba to píše teďka Michal. Čauky, já dneska makám, směna až do večera, ale po práci jdeme s kámožema na drink, tak se těším alespoň na to. No vidíte, všechno se musíte takhle vždycky zhezčit, když to není úplně ideální, tak vždycky si to můžete něčím zlepšit. A tak ještě napsala Janča: hele, dneska jedeme na výlet, bereme kola a jedeme někam mimo město, počasí je úplně top, konečně trochu žít po týdnu školy. Věřím, chápu, školní období. To velice dobře znám. Hele lidi, všeobecně, ať děláte cokoliv, tak užívejte dnešního krásného počasí. A pokud to nepůjde, pokud jste někde zavřený, třeba jako já, tak aspoň ty skvělý songy nám tady budou hrát. A za malou chvíli tady budou třeba Imagine Dragons nebo taky Leony, Don't Worry, to všechno nás čeká, tak si na to počkejte tady u nás na Fajnu.
1: Fajn víkend. Fajn víkend. Máš už plány na jaro? Velká grilovačka? Nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
2: Aquapala z Praha hlásí: naše divoká řeka už zase nabrala sílu a teče plným proudem. Užijte si 250 metrů adrenalinu a k tomu 21 tobogánů, včetně toho nejdelšího v Česku. Otestujte skluzavky, užijte si mořské vlnobytí a pochopíte, proč se vám nebude chtít domů. Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Aquapala.cz.
1: Fajn Radio. Music.

Miles Smith, Stargazing, to nám dohrálo právě teď u nás na Fajnu v 12.36, to je aktuální čas, no a taková jedna malá věc před spaním, která může rozhodnout, jestli budete druhý den použitelní nebo úplně mimo. A většina z nás ji preignoruje každý večer. Ve vzduch ve vaší ložnici může být v noci až pětkrát horší než přes den. A vy se pak divíte, že jste ráno jako zombie. No a on to je jednoduchý. Prostě když nevětráte, hromadí se tam oxid uhličitý a váš mozek jede v podstatě na takový low power mod a není to jenom o tom, že se jako vám nechce vstávat, je to o soustředění, náladě i o tom, jak zvládnete ten celý den, takže teďka realita, lidi, často jedete večer, telefon, Netflix, sluchátka, nevím, cokoliv, zavřený okno, zavřený dveře a tělo celou noc dýchá takový ten použitej vzduch. A pak přijde ráno a vy si říkáte, že jste prostě úplně unavený, že potřebujete víc spánku. A já musím za sebe fakt opravdu říct, že když si přes večer, teďka obzvlášť, že teplo, tak to půjde a nebudete mrznout, ale když si přes noc prostě necháte to otevřený okno, tak ráno to je takový jednodušší to vstávání. A všechno celkově má to takový lepší nádech, takže je to úplně taková basic věc, kterou máme zadarmo, ale někteří ignorujou, protože je až asi moc jednoduchá. Takže dneska večer zkuste experiment otevřít okno, i kdybyste jenom na chvíli a měli ho otevřít a zítra jako uvidíte, jestli to není jenom ten nejlevnější upgrade vašeho dne, jestli vám to funguje, ano nebo ne. To zkuste dneska večer a půjdeme na další songy. Teď už Dua Lipa a její Houdini právě teď na Fajnu.

Houdini, co nám dohrálo právě teď u nás na Fajnu při sobotě. No a lidi, přivedavte se, jeden z nejmilejších duchů dětství se nám vrací, ale tentokrát možná nebude tak úplně cute. Za chvíli se o tom pokecáme víc, co, kdo, jak. A mezi tím třeba skvělý songy Damiano David, Tyla, Nile Rodgers, Talk to Me, tenhle skvělý song tady bude za malou chvíli, tak se na to počkejte a ještě spoustu dalšího. Tak počkejte, na Fajnu.

0: Kuzelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
1: Fajn Radio.
2: Instagram,
1: YouTube,
2: TikTok.
1: Jsme všude.
2: Hledej Fajn
1: a sleduj nás.
2: Fajn.

Alex Warren, jeho novinka Fever Dream u nás na Fajnu dohrála právě teď. No a lidi, Kasper se vrací a tentokrát už to není jenom nostalgie, ale takový velký test toho, jestli nám někdo nesahá na dětství až moc. Na Disney Plus se totiž chystá hraná verze příběhu o Kasprovi, kterou má být pod palcem Steven Spielberg spolu s dalšíma velkými jménama a jo, jako zní to jako jistota úspěchů, jenže tady přesně se to koláme, protože známe to, některé věci mají prostě zůstat tak, jak si je pamatujete z toho dětství. Takový ty večery, kdy jste koukali na Casper the Friendly Ghost a bylo to lehce jako creepy, ale hlavně to bylo hrozně jako milý. A teď si představte, že to někdo vezme, hodí na to moderní prostě CGI a víc dramatů, možná jenom temnější vibe a najednou z toho není jen váš Casper, ale úplně jiná postava, že jo? No, a tady je ten point, že nejde jenom o to, jestli to bude dobrý nebo špatný, jde o to, že dneska se recykluje skoro všechno. A čím víc nám někdo sahá na vzpomínky, tím víc jsme asi trošku citliví, no. Tak možná už to není jenom o tom udělat nový film, ale spíš o tom, kolik nostalgie jsme ještě ochotní pustit dál, než se z ní stane jenom produkt. Tak uvidíme, jak to bude vypadat, jsme asi docela dost vědaví. Teď už si dáme ale skvělý songy Rihanna nebo taky Robin Schulz, Sigala, Zoe Weiss, AM to PM, právě teď na Fajnu.

0: to byla Rihanna i Breaking Dishes tady u nás na Fajnu. Máme 12.59 a to znamená, že jsme na konci první hodinky, ale ještě tři nás společný čekají, tak rozhodně vydržte, za malou chvíli dáme rychlý počasí a pak budu zase zpátky na Fajnu.
1: Fajn víkend. Fajn víkend. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Slunečnicový olej Majola s apkou za 29,90. A Coca-Cola 1,5 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.4. Fajn Radio. Instagram. YouTube. TikTok.
2: Co je zrovna teď in.
1: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
0: Pojďme rychle na to počasí. Dneska odpoledne je v Česku krásně jasno, slunečno, teploty okolo 20, většinou mezi 20 až 23 stupni. Na severovýchodě spíš kolem 21 stupňů, fouká jenom slabý vítr bez srážek, ale jinak ideální počasí navenek, bez deště a skoro bez větru.
1: Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn. Fajn víkend.
2: Kristin Esposito.
0: Ahoj lidi, startuje druhá hodinka Fajn víkendu, s váma pořád Kristin, máme 13.01, ideální čas odstartovat tuhle skvělou druhou hodinku. Lidi, známe to ve světě, už AI používá většina lidí, ale u nás to není ani třetina. Je to docela obdivuhodný, hustý a možná vás tady překvapí, že není to jenom jako technologiema, ale v tom, jak se celkově na AI díváme jako Česko, tak za chvíli tomhle tom budeme se bavit a taky si samozřejmě dáme skvělý songy, ty tady jsou připravený, tak pojďme rovnou na to.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
0: Benson Boone nám to odstartuje, jeho Beautiful Things právě teď na Fajnu.

Tohle to byla Ava Maxi z Spotify, který u nás na Fajnu 13.10, no a my pokračujeme dál. Mám tady pro vás takovou tu informaci, která by vás mohla velice překvapit a zaskočit. Svět je na 60% v používání AI a Česko na 28%. Rozdíl není v tom, že bychom neměli přístup k AI. Rozdíl je v tom, že ji prostě nechceme pustit k sobě tak blízko. Lidi, znáte to, AI už je prostě všude, píšete si s ní, učili jste se s ní, někdo si přes ní řešil maily, někdo školu. Nástroje jako ChatGPT nebo Midjourney jsou úplně jako běžná věc, ale zatímco jinde je to standard, tak u nás je kolem toho takový pořádnej, jak to říct, furt malý takový otazníček a ono to vlastně dává smysl, Češi jsou obecně opatrnější, trošku řešíme ty data, že jo, soukromí, jestli nás to jednou nenahradí a taky často nevíme, co přesně s tím dělat, aby to fakt pomohlo v reálném životě. Že mezi tím se ten svět posouvá dál a nejde o to, že by AI měla vzít lidem práci. To jako asi zatím ne. Spíš jde o to, že lidi, kteří používají, budou rychlejší, efektivnější a možná o krok napřed. A teďka upřímně, tohle to není téma budoucnosti. To už se děje teďka. Rozdíl mezi těma 60 a 28% není jenom číslo. Je to rozdíl v tom, kdo se nebojí asi zkoušet nové věci a kdo čeká, až to bude jako oficiálně jasný. Takže možná otázka není, jestli já ji používat, ale jak dlouho si ještě můžete dovolit jí ignorovat, než vám ten vlak fakt ujede. Tak co vy a AI? 724 634 634 používáte na denní bázi jenom občas nebo vůbec? Dejte vědět a třeba se tady uděláme náš takový menší osobní průzkum a teď už si dáme další skvělý songy. Bude tady Kelly na Stein 27, vítej mezi náma v remixu Nobody Ho Listen a teď už Arlo Parks Two Sided na Fajnu.

0: Tohle to byl Harry Styles, jeho Late Night Talking. Posloucháte Fajn Víkend s váma, Kristin. No a lidi, pečení placek nos na solárním panelu zní jako lifehack roku rozhodně, ale taky trochu jako způsob, jak se zničit oběd. To zkusili byste se to, nebo ne? Hele, tohle všechno probereme, jednu paní, která tohle to dělá, asi nebudeme soudit, ale za chvíli o tom pokecáme víc. Za malou chvíli taky třeba Rudimental, Subfocus, Elevate, to všechno tady bude, tak se na to počkejte. Na fajnu.
1: Fajn Víkend. Fajn Víkend. Fajn.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snackit, Cabanos Favorite, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Až do 5. května. Kaufland.
3: Swaglif Day. Thor aka The Mountain ze hry o trůny zlomí světový rekord a potom ho já, Bender, rozsekám před celou Homecrate arénou v Counter-Strikeu. Strongmeni, rekordy, MMA a k tomu i gaming. V sobotu 30. května v Liberci. Použij kupon RADIO pro 20% slevu ze vstupenky na liberec.cz. Swaglif Day.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes, sir!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
7: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.
8: Fajn Radio. Next Generation.
9: Next Generation.

a jeho jeden z nejnovějších hitů Some Homewrecker. Tady na Fajnu, 13.32 k tomu. No a lidi, jak to říct, představte si, že nemáte prostě troubu, ale máte slunce. A někdo si řekl, že to stačí. Internet teďka prostě jednoduše řeší jedno video, kde žena peče placky přímo na solárním panelu. A lidi jsou rozdělení na dva týmy, jakože geniální. A taky tohle nikdy. A mě na tom baví jedna věc, jako jak rychle jsme schopni označit něco za lifehack, aniž bychom řešili, jestli to vůbec dává smysl a mimo video. Protože jo, na pohled je to cool, jakoby ekologicky chytrý, ale pak přijde ta realita. Uvědomili jste si, že jíte něco, co leželo na solárním panelu? Jakože hygiena, bezpečnost, funkčnost. Nevím, jako v těch komentářích ty lidi byli jako, o můj bože, to je hustý, to budu teďka používat. Ale ono to asi není úplně ideální, tak jenom kdybyste chtěli zkoušet dělat placky na solárním panelu, tak vám připomínám, že to není úplně ideální, ale jo, asi pro video dobrý. Tak teď už Nico Santos, Human Being, právě teď.

Tohle to byla Wenby, taky Goddard, Messi in Heaven, posloucháte Fine Weekend. Máme 13.39, no a lidi, já jsem se rozhodla, že si zase uděláme nějaký ten recap. Budou to novinky v hudbě, New Music Friday, ten byl včera, to jsme si samozřejmě řekli, co bylo novýho, no jenže ono toho bylo nějak hodně. Tak za chvíli další novinky a mezi tím třeba With DMC, nebo taky Bruno Mars a Just Might, to všechno nás tady čeká. Takže tady vydržte, chillujte a za malou chvíli to tady bude na Fajnu.

0: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka.
3: Under Armour makes you better.
4: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
5: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích?
7: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegri let balónem v akci jen za 3380 korun.
6: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firma na zážitky
7: CZ.
10: Fajn Radio.
11: Back to the hits.
10: Fajn.
11: Back to the hits.

Ashley, One Republic, Need Your Love, posloucháte Fine Weekend, 13.55 a pojďme rychle shrnout nějaký další novinky, takovej fajn recap, takovej new music recap, no a let's go. Tohle, to je Zomandias, toho známe moc dobře a to je jeho novej song Podívej mama, kde vzkazuje svojí mamince vlastně takový hezký vzkaz, je to celý hrozně takový jako emoční. Upřímně jsem nečekala od Jeza něco takového, ale je to mega cool. Rozhodně lepší než nějaký hip thrust. Nic proti. Pojďme navodit trošku letní atmosféry. Tohle je Zara Larsson společně se Shakirou, což je mimochodem docela random duo, ale miluju. A jejich Euro Summer. Já si myslím, že na léto úplně ideální. Jdeme dál. Takový ploužáček Sofian Mežmeš a jeho Requiem. Po dlouhý době, po takový pauze další, se vrátil s tímhle bangrem. No a mě zajímá jenom jedna jediná otázka. Co z těchto tří songů si pustíme do éteru? Pustíme se ho do éteru? Co? Pište. 724 634 634. Dejte vědět, co se vám nejvíc líbí. No a já vám to tady zahraju. To je jednoduchý, co?

0: bytových doplňků. XXX Lutz. Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
1: Fajn Radio.
2: Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
2: YouTube,
1: TikTok,
2: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn? Fajn Radio CZ. Fajn.
1: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
2: Kristin Esposito.
1: Fajn.
3: Jsme přesně v polovině třetí hodinka na svém startu. S váma Kristin, 14.01, to je aktuální čas. No a doufám, že se máte skvěle. Za chvíli budeme řešit něco, co není úplně super. Škola pro neslyšící. Tak vyhrála koncert Taylor Swift. Jo, zní to hrozně vtipně, ale on to fakt byl prank. A přesně tohle ukazuje, jak rychle se umíme smát něčemu, co vlastně vůbec není vtipný. No nic, to probereme za malou chvíli. Teď už si dáme samozřejmě skvělý songy. Před pár minutama jste vybrali jeden z nich, je to Requiem, Sofian. Tak to si tady dáme a taky si tady dáme ještě třeba tenhle song.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
3: Je to Ed Sheeran a jeho Azizam. Právě teď na Fajnu, tak užívejte s náma.

let to byla Ray a ta zase hledala svého manžela. Where is my husband? Tady na Fajnu ve 14.10. No a škola pro neslyšící. Vyhraje koncert, soukromý koncert, Taylor Swift. A internet si z toho hnedka dělá srandu. Tohle to jako není scénář k nějakému blbýmu jako joku. Tohle to se fakt stalo. Studenti z Horace Mann School for the Deaf vyhráli online hlasování o koncert, jenže realita byla trošku jiná. Lidi to záměrně nahnali, protože jim to přišlo jako hrozně vtipný. Jakože háhá, škola, kde nikdo neslyší, vyhraje hudební koncert. No a teďka stopka, jo, protože přesně tady se to jako láme. My jako žijeme online světem každý den, lajky, hlasování, mýmsy, známe to někdy. Je strašně jako easy vlastně zapomenout, že na druhé straně jsou reální lidi, ne nějaký content, ne nějaký robot, ale prostě reální lidi. No a potom to schytá takováhle škola. No, nakonec to Taylor Swift zvládla s grácí, darovala škole desítky tisíc dolarů a lístky na koncert, což je jako hezký gesto, ale to není ten moment předtím, ten moment, kdy se z něčí reality stane vtip pro tisíce lidí, je to strašně jako vlastně trapný, no. Možná to není jenom o tomhle případu, možná je to o tom, jak rychle dneska reagujeme, jakože klik, sdílet, haha, bez toho, abychom na vteřinu přemýšleli, jestli bychom chtěli být na jejich místě. No, tak přímě, být součástí vtipu, který jste si nevybrali, to není úplně vibe, no, ale hele, když už jsme tady, můžeme pouštět songy, který chceme, tak já tady mám pro vás aspoň tu Taylor Swift, Opalite, právě teď na Fajnu, tak si zdrojte. Turn up hit music. Fajn.

0: tohle to byl Panic at the Disco, High Hopes, tady na Fajnu při sobotě. No a lidi, známe ten pocit, ztratíte mobil, panika, všechno. Ale co teprve, když ztratíte Oscara? Dobrý, chápu, asi ten pocit neznáte, ale představte si, že se to fakt stalo. Za malou chvíli vám o tom řeknu víc, do té doby třeba Ray Dalton nebo taky Medusa. Bude toho tady ještě hodně, tak rozhodně vydržte, na Fajnu.
1: Fajn víkend. Fajn víkend. Fajn.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous-vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
1: Fajn Rádio.

To byl Teddy Swims, Bad Dreams. Tady u nás na Fajnu, 14.36. No a lidi, představte si, že Oscar za film Pan Nikdo proti Putinovi se ztratil na letišti. Já si říkám, jak se tohle jako sakra může stát? Ruský režisér Pavel Talatin přišel o svoji jako sošku Oscara na letišti v New Yorku. Mu jí prostě jako pracovník bezpečnostní kontroly nedovolil vzít na palubu. Což jako, halo, představte si, že prostě vy pracujete na letišti, tam týpek prostě má Oscara a vy mu řeknete, ne, prostě já věřím, že zatím bylo něco jiného. Co když prostě jako by jí tam mohl mít a jenom si jí chtěl třeba počurovat, no? Nevím, jako takhle, nechci nikoho obviňovat, ale zní to tak trošku. No, a takže mu ji nedovolil vzít si na palubu do Frankfurtu, kam Talatin přiletěl včera, ale krabice s oceněním nedoputovala. To je zvláštní. Letecká společnost teďka jako ten incident řeší. Ale celý stejně mi to přijde divný. Prostě, že by se takhle z ničeho nic ztratil Oscar, tak uvidíme, jak to dopadne. Když tak, kdyby něco o tom začala vědět, tak, no již to zní divně, ale kdybych někde viděla něco, když je už je nalezená, tak vám dám vědět a teďka pojďme na další songy. Robin Schulz, Kiddo, All We Got.

Robin Schulz, taky Kiddo, All We Got, tady u nás na Fajnu, při sobotě, no a lidi, pokračujeme dál, máme tady samozřejmě další songy, takže půjdeme rovnou na ně.

0: si dáme za malou chvíli, tak se na to rozhodně počkejte a za chvíli to tady bude na Fajnu.
1: Fajn víkend. Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
5: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
6: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je
5: Je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
6: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat.

0: střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku zelčině našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
1: Jsou trampolíny placené?
0: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
1: Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín. www.zooparkzelcin.cz
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. zooparkzelcin.cz
3: Fajn Rádio.

Tohle to byl Miles Smith, taky Niall Horan, jeho Drive Safe. Posloucháte Fine Weekend, máme 14.53, no a lidi, známe to, čas stačí 10 minut s AI a váš mozek prej zpomalí. Jakože fakt ne, že by vám někdo něco vzal, ale mozek prostě přepne do takového toho režimu, jako aha, tady to někdo dělá za mě, tak proč bych se snažil, že jo? A upřímně, kolikrát se vám to stalo? Napíšete si otázku, dostanete hotovou odpověď a už ani nepřemýšlíte dál, žádný jako proč, žádný co kdyby, jak, a prostě je to hotovo, další. Jenže tady je ten twist, že jo? Není tohleto jenom o lenosti, je to o tom, že si pomalu odnaučujeme přemýšlet víc do hloubky, jako kreativita, paměť, vlastní nějaký názory, všechno jde trošku bokem, protože to není potřeba. Kdy jste třeba zažili to, že vám někdo napsal, vy jste mu chtěli odpovědět a nevěděli jste jak, no a šli jste za chatem GPT. Já nebudu lhát, já jsem to párkrát udělala prostě taky, takže jsme v tom všichni společně, jo, ale možná to je jenom tím, jak to používáme, protože třeba AI může být buď váš mozek, anebo váš pomocník. A rozdíl je dost velký, buď si necháte dát odpověď, nebo si s ní začnete hrát, ptát se dál, nesouhlasit a tak podobně. Takže možná nejde o to, že AI nás jako kazí, ale že jsme si z ní udělali až moc pohodlnýho kámoše. Tak na to pamatujte, jak ji budete zase používat. A to je všechno. Teď už Dominic Fike, Baby Doll, to nás čeká právě teď, tak pojďme rovnou na to. Turn it up. Turn up hit music. Fine.

0: Zapni to ticho.
1: Na tohle si asi nikdy nezvyknu. Mami, koukej, můj song v rádiu. Espo, ticho, ano, to je můj song. No pojďme dál. Hele, jsme na konci třetí hodinky, ještě jedna nás čeká, tak rozhodně vydržte, za malou chvíli se zase slyšíme, dáme rychlý počasí a pak půjdeme zase na to.
2: Sobota večer, fajn tě pro...

0: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio CZ. Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
2: Pojďme ještě rychle na to počasí. Teďka odpoledne je krásně, je jaro, jasno, slunečno, teploty okolo 20, většinou mezi 20 až 23 stupňů, ideální počasí navenek, bez deště a skoro bez větru.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky.

0: Čau lidi, startuje čtvrtá, taky poslední hodinka fajn víkendu. Tyjo, toto rychle utíká, co takhle při té sobotě, ale vlastně ideální, budeme tady spolu ještě tu jednu hoďku, jak říkám. No a za chvíli už se podíváme na další skvělý témata, co tady pro vás mám, a teď už Pink Panthers, nebo taky třeba něco jako takové, takovýhle.
1: Fajn víkend. Fajn víkend.
0: Byly Maja, ale si byla Koučela, tak si pojďme trošku připomenout. The Kid Laroi, Justin Bieber, Stay právě teď na Fajnu. Užívejte.

Rozier, Nobody Soldier, to nám dohrává právě teď. U nás na fajnu, 15:10 k tomu. Existuje pocit, kdy jste šťastný a zároveň vás to trošku bolí. A právě tenhle mix prej patří k nejsilnějším zážitkům a emocím v životě. Takhle, ono, nejsilnější pocity v životě nejsou ani čistě šťastný, ani čistě smutný, jo? Jsou někde právě mezi a říká se tomu ta nostalgie. Je to takový ten moment, kdy si vzpomenete na něco hezkýho, třeba na dětství, starý kamarády nebo úplně random chvíli a najednou se jako usmíváte, ale zároveň vás to trošku tak zvláštně jako píchne, protože jste rádi, že se to stalo, ale víte, že už se to nikdy nestane zase a nevrátí. A tohle, co se děje s náma podle mě pořád dokola, koukáte, jak někdo jako roste, mladší sourozenec, pes, kdokoliv, a jste na něj vlastně jako hrdí, ale zároveň si jako říkáte, tyjo, to docela letí. Nebo takhle, když dokoukáte třeba seriál, který vás fakt chytl, poslední díl, nevím, ty titulky, a vy jenom sedíte a říkáte si jako, co teďka dělat se svým životem, že jo? A možná právě tohle to dělá ty momenty tak silný, že nejsou nekoneční, že kdyby trvaly pořád, tak by vlastně nebyly tak výjimečný. Takže příště, až vás tenhle ten divný mix štěstí a smutku hitne, možná to není něco špatného, jo? Možná to jenom důkaz, že jste fakt něco prožili. Třeba já to takhle mám s koncertem Billie Eilish. No, a sice se to nevrátí, ale teďka půjdu na ní do kina, takže se mi to aspoň částečně znovu obnoví, ta vzpomínka. Tak třeba si to můžete takhle něčím taky nahradit. Existují fotky, zpětný přehrávání, ale nikdy to nebude jako poprvé. To je jasný. Teď už BTS, Suem, právě teď na fajnu.

0: Rudimental, Charlotte Plank, Dancing in a Healing u nás na Fajnu. 15.20, pokračujeme dál, no a vlastně tady bude pokračovat taková malá party. Zase dál. Dave Thames, Rain Dance, nebo taky Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life, to tady bude za malou chvíli, tak se na to rozhodně počkejte. No a ještě předtím, než se společně rozloučíme, tak si tady dáme takovej ten random fakt na závěr vysílání, jak jste zvyklí, tak za chvíli a všechno to tady bude na Fajnu, tak se na to počkejte.
1: Fajn víkend. Fajn. Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
2: Fajn rádio.
3: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio.cz.

Také Jenny a jejich Dracula. U nás na Fajnu dohrála právě teď při sobotě. A takhle, pizza s takovou náloží oliv, že to vypadalo spíš jako test než večeře. Jenže za objednávkou nebyl jenom vtip, nebyl to jako joke. Byl tam prostě reálný člověk, který měl narozeniny a nikdo mu ten den prostě nenapsal. A tak si řekl, že si aspoň udělá radost po svém. Trochu zvláštně, trošku smutně, ale reálně. Jenže co je na tom nejvíc zajímavý, není ta pizza, ale reakce těch lidí. Protože personál to právě neodbyl, naopak, vzali to hodně osobně, přidali ještě víc oliv, napsali mu přání na ten box o ty pizzy, tam nakreslili a najednou z obyčejný objednávky vznikl moment, který má úplně jinou váhu. A víte, co možná tohle to je přesně to, co tu dneska jako chybí nejvíc? Nějaká jako lidskost, nějaký ne velký gesta, ale malý věci, který si někdo všimne, že prostě za divnou objednávkou je reálný člověk. On jen to tam teda napsal úplně přesně. Ono na internetu teďka lítá takovej jako screenshot, kde on jim prostě napsal, že jako hej, mám dneska narozeniny, nikdo mi nepopřál, udělejte mi tam co nejvíc oliv, dejte mi tam nejvíc oliv, co to jenom půjde. No, oni to vzali trošku víc osobnějc a dali mu tam fakt extrémní bombu jako oliv a ještě k tomu mu poslali přáníčko. Takže to je takovej hezký random fakt na závěr, ne na závěr vysílání a my půjdeme zase dál. Skvělý songy na nás čekají a jsou tady. Fajn. Šabuzí, nebo taky Dua Lipa, These Walls, to nás čeká právě teď na Fajnu, tak si to dejte, užívejte a dejte volume doprava.

0: Tohle to byl Šabuzí Born to Die tady u nás na Fajnu 15.41, to znamená, že jsme pomalu, ale jistě skoro u konce, ale ještě předtím si tady samozřejmě pustíme nějaký ty bangry a nebudu to protahovat, pojďme asi rovnou na to. Co je Damiano David, taky Tyla, Nile Rodgers, to tady určitě znáte. Tohle je Talk to Me. To si tady dáme už za malou chvíli, tak si na to rozhodně počkejte. A za chvíli tady na Fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
1: Jaro už je v plném proudu. V Jisku najdete vše, co potřebujete pro své venkovní prostory. Ať už jde o malý balkon nebo velkou zahradu. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Svegliff Day. Thor aka The Mountain ze hry o trůny zlomí světový rekord a potom ho já, Bender, rozsekám před celou Homecrate arénou v Counter-Strikeu. Strongmeni, rekordy, MMA a k tomu i gaming. V sobotu 30. května v Liberci. Použij kupon RADIO pro 20% slevu ze vstupenky na liberec.cz. Svegliff Day.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semen.
4: Vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semen, kilo za 69.

The Dead Dance u nás na Fajnu uzavírá naše 4 hodinky. Ano, máme 15.50 a to znamená, že jsme na konci dnešního vysílání. Já vám extrémně moc děkuji, že jste tady se mnou dneska byli. Ať už jste tady byli třeba jenom minutku nebo celou dobu, tak vám extrémně moc děkuji. Děkuji za vaše zprávy a my si slyšíme zase zítra od 12 do 4. Tak já tady budu úplně 100%. Vy doufám, že tady budete taky. No a teďka už vám pouštím Beberexu, Faithless, New Lion, potom taky Olivia Rodrigo, Drop Dead, novinku, tak se rozhodně zůstaňte, poslouchejte, ale já už jdu, tak jo, tak se mějte krásně a zase zítra, tak jo, ahoj.

0: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90 a Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
0: Fajn Radio.
2: Fajn.
0: Vždycky hot.

0: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
1: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.
2: Fajn Radio. Yeah. All the hits.

0: vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích?
4: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
3: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
6: firmanazážitky.cz.
7: Fajn Rádio.
8: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
7: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.

0: že zase nejde internet.
1: A Wi-Fi je pomalá.
0: Ne.
2: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
1: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
2: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
3: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
4: Fajn Rádio.

0: zahrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
1: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

ranních doplňků. XXXLutz. Fajn Radio. Turn it up, turn it up.

0: Under Armour makes you better.
1: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
2: Atención!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes!
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
5: Fajn Radio.
6: Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
5: Instagram,
6: YouTube,
5: TikTok,
6: co je zrovna teď in. Fajn.
5: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
6: Jsme fajn? Fajn Radio.
5: Vždycky ho.

to nejzajímavější ze sociálních sítí. Jsme fajn? Fajn. Fajn. Vždycky hot.

0: ta trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
2: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.
3: Fajn Radio. Next Generation.
4: Next Generation.
3: Fajn. Vždycky hot.

0: rata, trička, rata, tararara, rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla, byl, byla, byl, byla, byl, CZ.
1: Fajn Radio.
2: Fajn Radio.
1: Instagram, YouTube, TikTok.
3: Co je zrovna teď in
2: Fajn Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn?
1: Fajn. Vždycky hot.

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in
0: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Sociální sítí.
0: Jsme Fajn.

0: víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Pořád se ptala.

0: YouTube, TikTok, co je zrovna teď in. Fajn Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme Fajn.